0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Tak se vám troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

flower falls. Grass still withers and the flower falls.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hej, když jsme sami.
3: Jo, šéfe.
2: Říkejte mi poručíku.
3: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
2: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generále.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
2: ano.
1: Možná i 10 korun.
0: Děkuji. Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum bude patřit metalu. O vaši přízeň se utkají tři metalové legendy. Číslo 1 Primal Fear a deska Jaws of Death z roku 1999. Dvojku mají Rage se svým albem Sound Chaser z roku 2003. Nebo můžete zvolit divočáky Saxon s deskou Unleash the Beast z roku 1997. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíč je od půdy?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám. Až

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.
1: 7.02.

0: počasí.
1: Tak dneska bychom měli pocítit slabý oteplení, co se týče přeháněk, těch by se mělo objevovat už jen minimum. S ránem můžeme čekat oblačno až polojasno a ojediněle se ještě budou vyskytovat nějaký ty mlhy. Odpoledne se zejména na horách objeví nějaký přehánky, k večeru bude ubývat na oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty dneska okolo 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu území teploty okolo 22 stupňů, v 1000 metrech na horách okolo 11 a na Šumavě tam naměříme dneska okolo 15 stupňů Celsia. Vítr bude foukat většinou slabý, severovýchodní až severní, do 4 metrů za sekundu.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Včera jsme si připomínali významný den, konec světové války, který padá na den 8. května. Se svátkem na Rock Rádiu se zároveň spojuje rockový víkend, který máme díky včerejšku prodloužený, a tak v něm budeme pokračovat až do zítřejšího dne. Z Rock Rádia vás všechny se 7. hodinou raní zdraví už Leona Šenková a s dnešním datem 9. května pokračujeme v naší slušný rockový jízdě. Krásný ráno přeju všem slušňákům a slušňačkám a už teď do vás pouštím ostrý pecky od kapel jako Faith No More, Anthrax, Vanastovy věci nebo Within Temptation. Tak ještě jednou krásný ráno, přátelé, a pojďme na to.

0: Shot in the Dark, single z pátého studiového alba The Unforgiven skupiny Within Temptation z roku 2011. Tuhle pecku spojenou s komiksovými příběhy jsme si dali na Rock Rádiu v rokovém víkendu v 7 hodin a 20 minut k tomu. No a my pokračujeme dál, teď už si laďte uši pro další hudební chuťovky, kterými budou skupiny Green Day, Status Quo, Royal Republic a nebo třeba Panoptiko.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio.

0: 7 hodin 41 minut, ladíte rockový víkend na Rock Rádiu momentálně se skupinou Scorpions a jejich skladbou Under the Same Sun pod stejným sluncem z roku 1994. Protiválečný text skupiny upozorňuje, že přes konflikty sdílíme stejný slunce i hvězdy a vyzývá k životu v míru. A já koukám, že se od roku 1994 až do dnes vlastně nic moc nezměnilo. No, 8 hodina nám zbývá, taková do té 8 hodin dobrá čtvrt hodinka a tu si vyplníme další muzikou v podání třeba Alice Coopera, tak pojďme na to.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Skladba New Divide od Linkin Park nám zazněla éterem Rock Rádia a v rokovém víkendu tady s blížící se 8. hodinou máme už za malou chvíli songy na vaše přání, tak už pomalu můžete přemýšlet nad vaší oblíbenou peckou, kterou byste už po 8. hodině chtěli slyšet z našeho éteru.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.
1: Máme 8 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska nás čeká slabý oteplení, co se týče přeháněk, těch by se mělo objevovat už jenom minimálně. S ránem můžeme čekat oblačno až polojasno a ojediněle se ještě budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se zejména na horách objeví nějaký přehánky a k večeru bude ubývat na oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty nás čekají okolo 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu území teploty okolo 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 11. A na Šumavě bude dneska krásných 15 stupňů Celsia. Vítr bude foukat většinou slabý, severovýchodní až severní do 4 metrů za sekundu.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: S Rock Rádiem v uších tady máme 8 hodinu, se sobotou 9. května ladíte rockovej víkend, kdy vás od mikrofonu zdraví vaše víkendová moderátorka Leona Šenková. Svůj svátek dneska slaví Ctibor, jméno staroslovanského původu s významem čestního bojovníka. Tak všem bojovníkům Ctiborům přeji pěkný sváteční den a to se nám i hodí do éteru, protože jestli kolem sebe máte nějakého Ctibora, kamaráda, kolegu z práce, tátu, dědu nebo třeba syna s tímto jménem, můžete mu nechat zahrát nějakou pěknou skladbu na přání, stačí si o ní odteď psát do Messengeru Rock Rádia. Další vstup pak bude patřit našim víkendovým aktualitám ze světa rockové muziky, ale teď už tu pro vás mám nálož slušného roku z našeho playlistu a nezapomeňte si psát o songy na vaše přání, protože kapacita je omezená. A teď už do vás posílám Queeny, Kerny, Kitchen Dynamite a nebo skupinu Offspring, to všechno na Rock Rádiu.
0: Deal.

0: 8 hodin 17 minut, vy přátelé ladíte Rockovej víkend na Rock Rádiu a jak jsem taky slibovala, tak také svoje přání plním. Do studia mě napsal Radek a chtěl by nechat zahrát nějakou skladbu od Alkeholu pro všechny motorkářky a pro motorkáře, který se dneska zúčastní zahájení moto sezóny Freedom Čáslav. Tak tam, přátelé, doražte, jestli jste někde z okolí Čáslavy. Já jsem tam studovala nějaký ten pátek, takže město Čáslav moc dobře znám. No a pro všechny motorkáře a motorkářky jsem zvolila skladbu od Alkeholu s názvem Nic nám nechybí. U motorek určitě ne, v osobním životě třeba něco jo, ale to je život. Někomu něco chybí, někomu něco třeba zase přebejvá. Každopádně s dobrou muzikou si myslím, že dnešní den se motorkářům a motorkářkám povede. Takže buďte na sebe opatrní a máte to tady. A hned po Alkeholu si dáme třeba horký slíže, Steel Panther a nebo Halloweeny.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
12: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Skupina Beach Boys se skladbou Fight for Your Right nám dozněla na Rock Rádiu v rokovém víkendu a už tu pro vás mám nachystaný slíbený novinky ze světa rockové muziky. Zítra tady bude květnový svátek, který si říká Den matek a skupina Steel Panther vytvořila hudební poctu všem maminkám po celém světě. Skladba nese název The Mother's Day Song, který je už dostupný na kanále YouTube pro váš poslech, nebo ho můžete poslat i svojí mámě. Jedná se o skladbu plnou chytlavých riffů s inspirovaným videem skupiny The Beatles z televizního pořadu. Skupina Steel Panther se do toho opravdu vžila a do klipu navlíkli kvádra z šedesátek, k tomu bílý pozadí a vznikla z toho celkem bláznivá parodie, která jistě pobaví každou rokovou mámu, tak si to pusťte nebo to pošlete i svojí mámě, ať jí potěšíte a uděláte jí pěkný, příjemný rokovej den. No a my si jdem dát další muziku, ladíte rokovej víkend na Rock Rádiu s Leonou a teď už si dáme skupinu Trantenberg s peckou Potužník senior.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky. Tomáš Klus, Slza,

nezapatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.

0: skupina Shoundown pár vteřin před 9. hodinou nám právě teď dohrála na Rock Rádiu v rokovém víkendu a my už tady máme, přátelé, 9. hodinu raní.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio
1: 9.01.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska se nám bude oteplovat a co se týče přeháněk, těch by se mělo objevovat už jen minimálně. S ránem můžeme čekat oblačno až polojasno, taky se nám můžou objevovat nějaký ty mlhy. Odpoledne se zejména na horách objeví přehánky, k večeru bude ubývat na oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty nás čekají dneska okolo 15 až 20 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: 9. hodina nám odbyla, vyladíte rockovej víkend na Rock Rádiu se sobotou s datem 9. května, kdy nám svátek slaví Ctibor a taky máme Mezinárodní den muškátů. Jedná se o neoficiální den, ale je věnovaný těmto květinám. Taky mám na balkóně menší květináč s touhle rostlinou, říká se, že vydrží dost, tak to snad platí i v péči se mnou. Krásný ráno vám všem přeje Leona Šenková, v téhle hodině nás čeká metalový ostří v rockovým referendu a přiletí další novinka ze světa rockový muziky. A teď už tu pro vás mám s 9. hodinou připravenou skupinu Red Hot Chili Peppers, po nich si dáme Papa Roach, Škvory a taky Pink Floyd. Tak pojďme na to.
0: Rock Radio.

Mixtures, bridge, propellers,

0: novém víkendu nám dohrává skupina Pink Floyd. My máme 9 hodin 20 minut k tomu a nesmíme zapomenout na to, že taky máme sobotu a k tý patří neodmyslitelně rokový referendum, který se spouští už dneska v 19 hodin po roku na přání. Je ale zapotřebí kliknout na myšku a dát svůj hlas oblíbený desce z nabídky třech kapel a tentokrát se kolega Kamil postaral o metalový ostří právě těchto skupin. Trojku dáváte zatím hudební tvorbě skupiny Primal Fear, skoro hned za nimi stojí skupina Rage a první místo s 59% prozatím ovládá skupina Saxon. Jejich vydaný desky právě teď soutěží o vaši přízeň na našem webu rokovýradio.cz, kde jednotlivě najdete v sekci Rokový referendum, tak tam vlezte a jedním klikem si zvolte desku na sobotní, tedy dnešní večer. Pojďme hrát, dáme si další muziku, Ozzy Osbourne, Divoký Bill, My Chemical Romance, Bon Jovi, to všechno nás čeká už právě teď.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: 9 hodin 40 minut, ladíte rockový víkend na Rock Rádiu, tohle byl Bon Jovi a my jdeme na Bruce Dickinsona. Zpěvák Iron Maiden má za mě opět palec hore během londýnské premiéry nového dokumentu o Iron Maiden s názvem Burning Ambition, která proběhla 5. května. Se Bruce Dickinson ostře opřel do trendu neustálého zdražování lupenů na koncerty. Podle frontmana je klíčový, aby hudba zůstala přístupná všem, nejen úzký skupině vyvolených. Konkrétně Dickinsonovi vadí představa, že by první řady zaplnili pouze lidé, kteří na to mají, zatímco skuteční fanoušci by zůstali vzadu a právě ti mladí a skalní příznivci udržují tuhle hudbu při životě a proto by měli mít možnost stát přímo u pódia, i když nemají peněz na zbyt. Dickinson zkrátka chce před pódiem srdcaře a ne jenom ty boháče. Tohle za mě rozhodně dělá tuhle muziku nepřekonatelnou a tak by to mělo být. Filmová novinka, která mapuje 50-letou historii kapely, dorazí do českých kin už 14. května, takže nám to klepe na dveře, ale pokud chcete vidět Iron Maiden v akci přímo živě, tak budou hlavní hvězdou speciálního dne na festivalu Rock for People už v neděli 14. června toho to roku, tak si to nenechte ujít. My jdeme dál. George Harrison na Rock Rádiu.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

0: večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokotminit a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A jsem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rozjetá party rozhodně nekončí ani tady u nás na Rock Rádiu v rokovém víkendu. My jsme správně našlápnutí na to, aby jsme si otevřeli další už čtvrtou hodinu našeho rokového víkendu. Tohle byli Arakaeni s Dimitri, skladba Bouřlivá krev. Dalo by se skoro říct i taková nepřekonatelná dvojice skupin, na kterou jsou naši posluchači velice zvyklí. Jejich síly se dobře spojily a tak nám i kvalitně a silně hrajou z éteru Rock Rádia. My už za malou chvilku budeme tady vítat desátou rokovou hodinku, bude tady pravý takový dopoledne, si vždycky dělám z toho takový chaos, ráno, ne dopoledne, odpoledne, to se mě, a poledne se mě úplně brutálně plete, takže vždycky, když takhle na to myslím a mluvím si tady o tom jako v hlavě, tak bych byla velmi nerada, kdybych to zkomolila. Takže za malou chvilku už desátá hodina dopolední, řekla jsem to určitě správně, a my si dáme už za malou chvilku další muziku, songy na vaše přání nebo taky počasí. Zkrátka je toho moc, tak pojďme si to dát, pojďme se do toho pustit.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rockerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rockové hlasy. V sobotu 9. května od 18 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.
5: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.
1: Bude 10 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska se nám bude oteplovat, co se týče přeháněk, těch by se mělo objevovat už jen minimálně, ale přesto nás ještě někde potrápí. S ránem se nám mohly objevovat mlhy, s odpolednem se zejména na horách objeví také nějaké ty přeháňky, k večeru bude ubývat na oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty dneska čekejte okolo 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu území budou teploty o něco vyšší, okolo 22 stupňů. V 1000 metrech na horách nám budou klesat k 11 stupňům a na Šumavě naměříme krásných 15 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Tak já zdravím naši rokovou rodinku s datem 9. května, máme tu 10. dopoledne a já doufám, že už jedete na vlně Rock Rádia, stejně jako já už od samého rána. 3. hodinu víkendu máme v kapse, tak pojďme rozjet tu další. Tady Leona Šenková, vaše víkendová parťačka, co vás nenechá v klidu sedět. Pište mi do Messengeru, co vám mám pustit do uší, protože tu máme zase song na vaše přání a taky nás v dalším vstupu čeká nedělní živák, protože bez pořádného koncertu u nás na rádiu by to nebylo ono. Prozradím vám každopádně, na jakou živou muziku se můžete těšit už zítra. Neřeknu. To nevadí, prostě budete se moc těšit na koncert, který bude hrát už zítra. Tak a já si tady fláknu přes hubu, abych se probrala. Každopádně ještě všem přeju krásný dopoledne a teď už mám pro vás připravený krásný pecky od Aleše Brichty. Hned po Alešovi si dáme Blink 182, někdy Pejny a taky Guns N' Roses. No prostě někdy to fakt jde. Tak užívejte krásného dopoledne s Rock Rádiem.

0: Guns N' Roses na Rock Rádiu v rockovém víkendu, dali jsme si jednu z jejich legendárních skladeb a teď je na čase hrát na vaše přání. Do studia mi přišla zpráva od posluchačky Martiny, která by chtěla skladbu věnovat tam nahoru Kamilovi, který prohrál svůj poslední závod v Irsku. Skladba Nikdy se nedozvíš ode mě a od Jarka Filga se je věnovaná všem fanouškům silničních závodů a motosportu. Tak jo, já posílám a hned po nás si dáme Valda Gang Bad Wells a nebo Briana Adamse.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá paráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Yeso!
10: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
11: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
12: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Skupina Nazaret s peckou Dream On nám dozněla z éteru Rock Rádia a než půjdeme do další muziky, mám tu pro vás pozvánku k zítřejšímu rokovému živáku, který je pro vás připravený vždycky každou neděli od 19 hodin. Kamil Dráb si na zítřejší večer pro vás nachystal živák s názvem Double Life Sessions a to od skupiny Wasp.
1: Wasp.
0: Živák byl natočen během jejich světového turné s názvem Kill, Fuck, Die v roce 1997 a deska byla zároveň inspirovaná filmem Apokalypsa. Všechny skladby napsal frontman skupiny Blackie Loveless. Živák na Rock Rádiu s texty z desky o zabití, sexu a smrti si můžete vychutnat už zítra od 19 hodin po roku napřání. Rock Rádiu s texty z desky o zabití, sexu a smrti si můžete vychutnat už zítra od 19 hodin po roku na přání, tak si to nenechte ujít.

0: zažít nezapomenutelný let balónem.
1: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
0: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ.
4: Ahoj, rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá aprobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Krásná skladba Plouživá od skupiny Europe nám dozněla pár minut před 11. hodinou na Rock Rádiu při rokovém víkendu a my jedeme dál v naší slušný rokový jízdě.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
9: Rock Radio.
0: Bude 11 hodin.
9: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Dneska počítejte se slabým oteplením, jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne se zejména na horách výjimečně objeví přehánky. K večeru bude pak ubývat na oblačnosti, denní teploty okolo 15 až 19 stupňů, na jihu území okolo 22 stupňů, v 1000 metrech na horách teploty okolo 11 a na Šumavě můžete naměřit okolo 15 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, na Moravě místy mírný, severovýchodní až východní, od 2 do 5 metrů za sekundu. Pro Jihomoravský kraj kvůli suchu stále platí výstrahy pro výskyt požáru, tak tam buďte opatrní.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: 11. hodina je tady, s ní ladíte prodloužený rokový víkend na vlnách slušného Rock Rádia se slušnou moderátorkou Leonou Šenkovou. Tak teď se musím zasmát sama sobě, protože za slušnou se nemůžu považovat už tak 20 let. Ale jako pokus o vtip, docela dobrý. Snad si užíváte posváteční soboty s datem 9. května a já jsem tu především od toho, abych vám o víkendu do uší pouštěla ty nejlepší rockové kapely a taky interprety. Tak to máte tady, třeba už teď metalový Železný srdce od Jedinečných Accept.
9: Rock Radio.

0: More Than Words, skladba americký skupiny Extrém z roku 1990 jako akustická rocková balada, která nám jako šíp projela rockovým víkendem na Rock Rádiu. Patří k nejznámějším rockovým baladám historie, přestože pro samotnou kapelu představovala v mnoha ohledech spíš prokletí. Vznikla během 10 minut, což ještě neznamená žádný problém, ale v té době bylo vydání téhle balady šokující, především tím, že představovala naprostý odklon od jejich běžný tvrdší tvorby. Získala si taky pozornost u lidí, kteří skupinu Extrém poznali právě díky téhle skladbě a zbytek jejich tvrdýho repertoáru posluchače, jak se říká, nezajímal. I tak dobila vrchol americký hitparády a kapela ji nazývala skladbou požehnanou, ale zároveň i skladbou prokletou. Tolik ke skladbě s názvem Víc než slova a teď už si dáme Iron Maiden.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Skupina Creed se skladbou O dešti, skladba Rain z roku 2009, byla součástí alba Full Circle, který vyšlo po dlouholetý pauze kapely, kdy pro fanoušky šlo o jeden z nejsilnějších momentů vydaný desky v původní sestavě. Jinak jejich předešlá deska se jmenovala Pennywise a ta vyšla v dubnu roku 1997. Přátelé, vyladíte rockový víkend na Rock Rádiu Slonou. V 11 hodin 37 minut si dáme další skladby, které nás budou provázet do toho krásného rokového poledne, který se nám už blíží, a pojďme si to doplnit s kapelami jako třeba ZZ Top, Avenged Sevenfold, Vypsaná fixa a tak dále a tak dále. Pojďme na to.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalovej nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušn.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Idol na Rock Radio nám právě dohrává svoji pecku Hot in the City a my už se jdeme, přátelé, tak trošku připravovat na tu 12. hodinu.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska počítejte se slabým oteplením, jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne se zejména na horách výjimečně objeví přehánky, k večeru bude ubývat na oblačnosti. Denní teploty okolo 15 až 19 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý, na Moravě místy mírný, severovýchodní až východní od 2 do 5 metrů za sekundu.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Tak krásný poledne, rokeři. Na Rock Rádiu nám právě odbyla 12. hodina a před námi je závěrečná část našeho rokového víkendu. Já vás budu bavit ještě poslední hodinku, než mě po 6 hodinách v éteru vystřídá kolega Martin Melicher i s novou mladou kolegyňkou, která se právě u nás ještě zaučuje, ale už brzy budete slyšet z éteru Rock Rádia, kdy k nám nastoupí jako víkendová moderátorka. Já to tady v květnu totiž balím. Ale jenom na chvíli. Ale z těch taky zároveň nejkrásnějších důvodů, protože v červnu bych měla rodit svého druhého synka a tak víte, jak musím se na to trochu připravit a ta posila se vždycky u nás hodí. Musí tady být vždycky plno, aby pro vás bylo plno, aby se vysílalo, pouštila muzika a aby prostě rock and roll frčel jak má. Pokud zrovna přátelé obědváte, přeju vám dobrou chuť zároveň a doufám, že vám k tomu hrajeme tu nejsprávnější muziku. A teď pozor, zbytek vysílání je ve vaší režii. Pište mi do Messengeru Rock Rádia, co byste si chtěli poslechnout za muziku, ať už je to vaše oblíbená klasika nebo nějaká novinka. Ráda vám ji zahraju. Máme tady totiž znovu songy na vaše přání. U mikrofonu je stále Leona Šenková a my jedeme dál.

Tak tohle byli Kysáci, ty nám právě dozněli na Rock Rádiu v rokovém víkendu ve 12 hodin 17 minut a my jedeme dál v naší rozjetý rokový jízdě. Do studia mě napsala Kateřina a nenapsala mě jen tak, napsala mě z toho důvodu, že tady máme songy na vaše přání a já bych jí chtěla teda popřát hezký den, Kateřině, ahoj, a posílám ti The Final Countdown od Europe, protože ty jsi chtěla nechat tuhle skladbu nechat zahrát pro Krištofa Péka, který má 5 let, a samozřejmě něco si budem, mladá generace se v rock'n'rollu musí podporovat. Takže jdeme na to, dáme si Europe a hned po nich vohnou ty Masterplan, Ugly Kid Joe, anebo Judas Priest, to všechno už teď.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

12 hodin 41 minut ještě stále a já doufám, že pořád ladíte rockovej víkend na Rock Rádiu. Tohle byli Judas Priest a my jedeme dál v našem rozjetým rockovým víkendu. Za malou chvíli už s kolegou Martinem Melicherem a novou naší posilou Karolínou. Takže se můžete těšit na dvojitou dávku energický porce rock'n'rollu. Každopádně, za mě je to dneska všechno, já se s váma už měla bych se s váma rozloučit, moje šichta už každou chvíli končí a my se zase uslyšíme zítra. Ráno tady bude kolegyně Adélka a hned od 13 hodin.

0: jsou jiní.
1: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
0: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: muzika.
1: Nejsem zklamaný, ani zrazený, jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamaný, ani zraněný, ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Studio. Počasí.
1: Jdeme na počasí na dnešek. Většinou polojasno, v průběhu dne na jihu zvětšenou oblačnost s možnými srážkami lokálně i bouřkami, tak na to buďte připravený. Denní maxima 18 až 22, no a zítra 10.5. většinou polojasno beze srážek, denní maxima 21 až 25.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rokovou muzikou dnes až do 7 večer. A pozor, rockeři, kdo jste poslouchali minulou sobotu, tak víte, že tady já dneska nebudu sám, protože mě za chvíli, konkrétně za hodinku, vystřídá Kája, naše nová posila tady na rokovej víkend, takže ta si odvysílá hezky od 2 do 4 a tady samozřejmě na to budu dohlížet, aby vám hrála podle toho, co chcete samozřejmě vy. Já to budu dělat taky, dáme si píseň na přání, pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Mám to tady otevřený a jsem zvědavej, na co máte takhle náladu. Já mám tady třeba Megadeth, Another Bad Day, úžasná věc z letoška, Patti Smith, Because the Night, anebo Scorpions, No One Like You. Rokeři, jak už jsem řekl, píseň na přání, pište do Messengeru.

0: Tři sestry v pekle nebo v ráji? V pekle nebo ráji? No vy teďko v ráji jste, protože posloucháte Rock Radio s Martinem. Máme 13.15 a dáme si píseň na přání. Děkuju všem, co mi píšete do Messengeru Rock Radio. Jste úžasný, je vidět, že jste aktivní i takhle o víkendu. No a já tady na mátkou jsem vybral píseň od Týnky, od Kristýny. Ahojky, zahraj prosím nějakou pecku od Pantery pro mýho Zdendu a syna Vašíka na cestu do auta, ať nám to uteče. Díky a krásnou sobotu. Krásnou sobotu. I vám, Týno, samozřejmě zdravím, Zdendu, zdravím Vašíka malýho. No a vybral jsem od Pantery Cowboys from Hell. Moje oblíbená od Pantery z roku 90, tak doufám, že i vaše a že si to užijete. No a rokeři, samozřejmě to není jenom na tebe, Týnko, ale na všechny, co dneska řídí. Řiďte opatrně určitě, ať už jedete kamkoliv. A nebojte se, na koho se teďko nedostalo, tak další píseň na přání odbaví Kája, která bude už za chvíli vysílat.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland. Under Armour
2: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
4: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio.

0: Kombinace romantiky a samozřejmě pořádný rockový muziky, to jde kapele Whitesnake nejlíp. 1989, ano, to je tady ten, to je ročník, kdy vyšla tahle pecka. 13.38 na Rock Radio Rockeři, rockový referendum, co to je? No, vy veteráni samozřejmě víte, vy, co jste teďko naladili Rock Radio, tak vás zdravím. No a mám tady tři desky na rockovýradio.cz, mezi kterýma vyhlasujete, co si chcete v sobotu večer pustit. Tady přirozeně v éteru Rock Rádia. Já až odejdu v 7, tak samozřejmě tady naladím jednu tu desku, kterou vy si vyberete, odhlasujete na rockovýradio.cz. No a celou hodinu bude hrát nepřerušovaně a bez keců jenom pro vás. Teďko máme na výběr, vždycky přirozeně každý týden tady máme něco jiného. Primal Fear z roku 99, Jaws of Death, Rage z roku 2003, Sound Chaser anebo Saxon z roku 97, Unleash the Beast. Vždycky máme něco jiného a tady tyhle desky jsou opravdu superový, takže doufám, že si vyberete to, co právě chcete vy. My do konce hodiny Guano Apes, Seven nebo Disturbed, nějakou kulturu, no a pak to předám Káje, jak už jsem říkal, ta bude vysílat tady 2 hodiny od 2 do 4.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i z Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio.

0: Invisible Touch od Genesis na Rock Rádiu s Martinem. No je to prostě úžasný. Vychválím nám tady Rock Rádiový playlist a kdo bude teďko řídit tady to studio? No já tady mám Káju. Ahoj Kájo.
1: Čau.
0: Po druhý už sem jdeš na víkend, že jo? Minulej týden jsme ti nechali hezky hodinku, myslím, že to bylo super. Těšíš se?
1: Extrémně, já jsem se těšila jak na tebe, tak na posluchače.
0: Nádhera. A vy jste to slyšeli taky, bylo to féteru, takže super. Já ti to teda teďko na 2 hodiny předám, rokeři, pak se vrátím zase, rok na přání, všechno bude. A buďte samozřejmě na Káju hodný.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska nás čeká oblačno až polojasno. Výjimečně se objeví i nějaká ta přehánka. Večeru bude ubývat oblačnosti, takže se nám hezky co? Přeci vyjasní. Nejvyšší teploty nám vystoupají až na 23 stupňů. Takže dneska vezměte své milované a všichni povinně na procházku.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Čau lidičky, tady Kája. Dneska s vámi tady budu úřadovat další dvě hoďky a za tu dobu vám pustím spoustu skvělý muziky. A taky se dozvíte nějaký novinky, protože naše milovaní rockeři se rozhodli, že nás zahltí novejma věcma. A já vás teďka zahltím pořádnou dávku slušného roku, protože nás čeká Hammerfall, Aleš Brejchta, Beast in Black, ale už teď Chicago a jejich Hard to Say I'm Sorry.
0: Rock Radio.

0: Právě nám dohrává Hammerfall a jejich Bloodbound. A ráda bych tady hodila zmínku i o tom, jak se vlastně tvoří tahle úžasná hudba. Myslím si, že všichni si můžeme shodnout, že rock je něco, co nás spojuje. A vlastně jsem byla několikrát svědkem toho, jak dokážeme být jeden tým. Kapely, který nás baví, má jednoho společného jmenovatele, a to kapelu Queen. Jeden takový známý, můj oblíbený romantik za mikrofonem jménem Axl Rose nám vzkazuje, že bez Queen by Guns N' Roses nebyly takový, jaký je známe. Freddie pro něj byl největší inspirací, ale samozřejmě nejen pro něj, ale i pro spoustu dalších kapel a muzikantů, který známe a milujeme. Takže díky Queenům, kteří se nebáli experimentovat, můžeme hrát takové pecky, jako jsou právě oni, ale ještě předtím dáme jako Arakainy, Sedm hříchů, Papa Roach, Lifeline, Aerosmith a právě už teď Queen a jejich Radio Gaga.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak ho nem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
11: Ahoj, rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. O Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Na Rock Rádiu nám právě dohrávají Who a jejich pecka Baby O'Reilly z roku 71 a já bych ráda v těch 70kách pokračovala, jestli jsme. Nevím, co se to totiž momentálně děje ve světě roku, protože každý teďka vydává nový alba. A výjimkou nejsou ani Deep Purple. Tyhle absolutní legendy nám vzkazují, že tohle album, který budou vydávat, bude jejich nejtvrdší ze všech a promítne se tam jejich energie právě ze zmíněných 70. Album se jmenuje Split a jeho odpočet se nám krátí, protože už vychází 3. července. Kapelu momentálně čeká turné, které zavítá i k nám, takže kdo na něj jdete 7. října, tak uslyšíte právě i jejich novinku. A vlastně, víte co? Napište mi, jaká je vaše nejoblíbenější písnička od Deep Purple. A aby se vám dobře psal, tak vám teďka posílám Dio, Ladislava Křížka, Strác, ale už teď Joe Janet a jejich I Love Rock and Roll.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
8: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
7: Jak jsou ty trampolíny velké?
8: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
7: Jsou trampolíny placené?
8: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
7: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčín.cz.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.

0: Tak, to byly Godhard a jejich Shangri-La. Milí zlatí, ladíte Rock Radio a s vámi dneska ještě stále Kája. Máme za sebou společnou hodinku, no co říct, čas utíká jak splašený s tohle skvělou muzikou. Následujících 60 minut budou plný samozřejmě slušného roku a hlavně mám skvělou zprávu, co se týče Def Leppardu, kterou tady napínám i Martina. Taky nás samozřejmě čekají i písně na přání, takže už teďka si rozmýšlejte, co budete chtít nechat zahrát. Ale už za chvíli si zahraju na vaši rosničku a povím vám něco o tom, jak bude.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Dneska nás čeká oblačno až polojasno. Výjimečně se objeví i nějaká ta přeháňka. K večeru bude ubývat oblačnosti, takže se nám hezky vyjasní. Nejvyšší teploty nám vystoupá až na 23 stupňů, takže dneska vezměte svoje miláčky, své domácí zvěrstvo a všichni povinně na procházku.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Máme pár minut po třetí a běží nám poslední hodinka spolu. Kdo mě ještě neznáte, tak já jsem Kája, ale teďka nás čeká písnička na přání, takže si pište na Facebook Rock Radio a já vám něco hezkýho vyberu. Teď už nás však čeká Bon Jovi, Hinder, Lucie, ale už teď Linkin Park a jich Bleed It Out právě teď na Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: She's a little runaway právě dohrává Bon Jovi a jeho už zmíněná písnička Runaway. A jak jsem před chvílí říkala, ať nám píšete na Facebook Rock Rádia, tak nám psal Lenka, která by ráda nechala zahrát Metaliku Davidovi k dnešním narozeninám. My za celý Rock Rádio mu přejeme všechno nejlepší. Do toho mi napsal ještě Matěj, že si mám vybrat a to, co vyberu, posílá všem rockerkám a ještě ke mně do studia. Takže to hezky skloubíme, co vy na to? A právě k vám letí Metallica a jejich Until It Sleeps, tak si otočte volume doprava.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

nám dohrávají Him a jejich Right Here in My Arms. No a teďka už ty zprávy, na kterou jsem se teda celý den extrémně těšila. Hele, to je tu novinu, kterou vám teďka hodlám zjistovat. I jako jsem se na ně tak těšila, takovým extrémním způsobem, že jsem málem včera bouchla Šáňo. A vy si budete říkat, jako ha, ha, ha, ta kica. Ne, jako by moje mamka může potvrdit, že jako jsem skákala po celém bytě. A to fakt myslím vážně. Ani upřímně Martinovi jsem neřekla, o co se jedná, takže ten teďka poslouchá a má určitě radost. Kapela Def Leppard, na který jsem vyrůstala a má v mém životě hodně velkou roli, se rozhodla vydat nový album. Bude to jejich 13. studiovka a ještě do toho Joe Elliott, což je frontman kapely, nás navnadil, že mají rovnou matroš na dvě alba. Kapela chce svou novou studiovku pustit do světa začátkem roku 2027. Prostě jak bych klasicky řekla, to je bomba pecká raketa, ale to ještě teprve bude. Páč vám teďka zahraju Halloween, právě Def Leppard a jejich Two Steps Behind, Shy Down a jejich Miracle, anebo Dimitri a jejich Lidice. Právě teď na Rock Rádiu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
2: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 24. června roku 2040.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend.

0: Právě nám dohrávají Halloween a jejich As Long As I Fall. No a milí rockeři, naše dvě hodinky se pomalu jakoby skončí, nebo pomalu končí, protože já tady už přenechávám své, jak to říct, železo nebo žezlo, Martina?
1: Prosím tě, říkej tomu, jak chceš, ale jsem rád, že jsi to užila, že jsi plná pozitivní energie, rokeři, já doufám, že se vám to líbilo tady s Kájou, byla poprvé teďko na dvě hodinky, takže se to pomalu a jistě zvětšuje ta doba, co tady seš, moderuješ. Kdy k nám přijdeš znova?
0: Hele, já přijdu 23. května a to už bude od 7 do 13.
1: Tyjo, takže celých 6 hodin tady pro vás bude takhle, Kája, doufám, že jste si to užili s ní. A já se tě ještě zeptám, ty máš hrozně moc novinek, že jo? Ty jsi do toho úplně zapálená. Myslím si, že nikdo to rozporovat rozhodně nebude, že jsi do té rockové muziky zapálená. Máš pro nás ještě takhle nakonec něco?
0: Hele, mimo to, že jsem tady vypálila úplně Def Leppardy, tak se vrátím ke svým milovaným Metallice, protože ta momentálně dneska rozjíždí své turné, na který já v červnu pojedu, takže dneska...
1: Že s nima budeš hrát tam, jo? Chápu to dobře?
0: Hej, jako mega. Počkej, umíš si představit, já s Jamesem a Kirkem, ne dobrý, to jsme zase někde jinde.
1: To si představuj ty, až přijdeš domů, hele, a samozřejmě ty jdeš na jaký koncert?
0: Já jdu do Budapeště 11. a 13.
1: Takže oba dva koncerty, jo?
0: Oba dva koncerty, obě dvě noci, každý jiný setlist.
1: No tak to je úžasný, ale tak si to pořádně užij. Já samozřejmě si naladím Rock Radio 23. a budu tě kontrolovat.
0: To bys měl.
1: A rockeři, jsem tady pro vás dneska teda až do 7. Čeká nás píseň na přání, rok na přání, celá hodina podle vás, no a samozřejmě i nějaký to info o rockové muzice, tak se budu snažit, aby to bylo aspoň z poloviny zajímavý, tak jako to bylo zajímavý od Káji. Kájo, měj se hezky.
0: Vy taky.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Trautenberg,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Vypsaná fixa,
3: Krucipisk.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska většinou polojasno, v průběhu dne na jihu s většinou oblačnost s možnými srážkami, s tím počítejte lokálně i bouřky. Denní maxima 18 až 22, no a zítra většinou polojasno beze srážek, takže super. Denní maxima 21 až 25.
9: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Jsem tady teďko samozřejmě v pozoru i za Káju, která tady vysílala poprvé dvě hodiny za sebou, tak rokeři, já už tu to odpoledne dojedu s váma. Ozzy Osbourne, Brian Adams, Alcohol s Petrem Jednou, Josefem Vojtkem, samozřejmě Pepou Vojtkem, jejich rokeři z roku 2017. Užívejte 3, 2, 1 teď.

0: Rolling Stones a jejich Angry z roku 2023. Úžasná píseň samozřejmě. Videoklip, kde se objevila taky Sydney Sweeney. Vy co víte, vy víte, posloucháte Rock Radio s Martinem. 16.17. No a já bych pokračoval rád s Guns N' Roses, Paradise City. Určitě máte takovou tu letní píseň, kterou si pamatujete od mládí, od té doby, co jste ji prostě poprvé slyšeli a právě byl nádherný slunečný den. Já právě Paradise City mám od Guns N' Roses spojený s tím, když mě táta nechal poprvé řídit na chalupu, no a bylo nádherně. Já už jsem přestal být docela nervózní, tak abych opravdu na dálnici jel rychleji než 80 km za hodinu, jak je potřeba. No a samozřejmě v rádiu hrála právě Paradise City od Guns N' Roses. Pamatuju si to do dneška. Úžasná věc. Chválně mi napište do Messengeru Rock Radio, jestli to máte s Guns N' Roses podobně. Jak už jsem sliboval, hned potom Iron Maiden, Ghost anebo Vanastovky. Takže to opravdu nadupaná čtvrt hodinka. Under
1: Armour makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rockerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rockové hlasy. V sobotu 9. května od 8.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Iron Maiden, The Wicker Man z roku 2000 na Rock Radio s Martinem. Děkuju moc, že posloucháte i takhle o víkendu. Máme 9.5. včera svátek, prodloužený víkend. Samozřejmě doufám, že nemusíte do práce. Pokud ano, tak doufám, že vás to aspoň z poloviny baví, jako mě baví posílat vám tyhle písně. Kysáky, Marilyn Škvor tady mám, nebo Skillet a Judas Priest, Living After Midnight. Úžasná věc z roku 80, takže o 20 let úplně jinde než právě Iron Maiden, který právě teďko dohráli. Rockeři, ať už dneska děláte cokoliv, dělejte to pořádně a s láskou samozřejmě. No a moc se nestresujte.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jesáci a jejich You Make Me Rock Hard. To si samozřejmě angličtináři předložte, jak chcete. Za minutu máme pátou hodinu o páté. Pokud jste angličani, jak už jsem zmiňoval, tak si dejte čaj. Pokud jste Češi, dejte si ho taky. A nebo to pivečko, protože už máme venku samozřejmě hezky a doufám, že si to užíváte. Dáme si počasí na zítra, no a pak odpálíme další hodinu plnou rockový muziky a jako ochutávku třeba i píseň na přání. Před tím rokem na přání.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska až 20 stupňů Celsia, zítra 10. května většinou polojasno, beze srážek už. Denní maxima 21 až 25 stupňů nad nulou.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio s Martinem, já jsem váš průvodce a moderátor. Dnes až do 7 večer, ještě 2 hodinky společný nám zbývají pro dnešek a hned potom bude rokový referendum, to hlasujte, to vám ještě připomenu. Na konci téhle hodiny hlasování ukončím. Dáme si teďko píseň na přání, takže pište do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Pokud se na vás nedostane, tak nebojte se, od 6 za hodinu je rok na přání, celá hodina podle vás, takže já si ty zprávy samozřejmě budu šetřit a budu posílat písně vaším směrem. Presidents of the United States of America, Beatles, Walder Gang, Eldorado, úžasná věc.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, já jsem vám říkal, ať píšete do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Děkuju moc, že píšete hodně, samozřejmě na koho se teď nedostane, nebojte se, od 6 máme rok na přání, takže použiju tyhle vaše zprávy mimo jiné taky. Já tady mám zprávu od Evy, která by chtěla zahrát Soldier of Fortune od Deep Purple k té sobotní pohodě. Evo, já tě samozřejmě zdravím, děkuju moc, že jsi takhle napsala a vybral jsem ano Soldier of Fortune, což je. Jestli znáte Jiřího Schellingera a jeho šípkovou růženku, tak to je právě jeho předělávka týhletý písně od Deep Purple. Tak pojďme si ji společně užít, je to úžasná věc. No a znova připomínám, samozřejmě, až budete chtít, tak napište do Messengeru, no a od 6 to budu sypat vaším směrem. Ještě jednou připomínám, hlasujte taky do rokovýho referenda, za chvíli hlasování ukončím, no a pustíme po 7 desku, kterou jste si vybrali právě na rokovýradio.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
8: Rock Radio. Rocková muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, dohráli na Rammsteiny Dikety ten z roku 2022. 17.36, to je velitelský čas na Rock Radio. No a já bych pro vás měl ukončení rokového referenda. Kdo neví, o co jde, tak samozřejmě vyhlasujete na rockoviradio.cz o jednu desku, která má zahrát vždycky v sobotu v 7. Vždycky máte každý týden jiný tři desky na výběr. No a tentokrát to s velkým přehledem a 68% hlasů získala kapela Saxon a jejich věc z roku 97 Unleash the Beast. A já tady mám před sebou ten přebal toho LPčka, samozřejmě úžasná věc. A to prostě je úplně šílený, jak ta rocková muzika a art rockový muziky, ten metalovej, a samozřejmě démonický, ďáblovský, tak říkajíc art prostě spojuje tu rockovou muziku. Podívejte se schválně, Saxon Unleash the Beast na net. No a já vám tady tu desku pustím, až skončí rok na přání. To znamená, za 20 minut bude celá hodina jenom podle vás. Pište mi do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 15. května rozjedou v Blackroad Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na metaláky Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalovej nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Iggy Pop, Little Know It All nám zakončuje hodinu na Rock Rádiu a poslední hodinu pro dnešek v mý režii, protože byť tady zůstávám pro vás ještě celou hodinu, tak ta režie bude ve vašich rukou, budeme si dávat písně na přání v rámci roku na přání celou hodinu, takže pište do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, dáme si počasí, no a pak budu hrát podle vás.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.

0: Radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jdeme na počasí samozřejmě na zítřek, protože dneska až maximálka 20 stupňů Celsia, zítra většinou polojasno bez srážek. Denní maxima se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni nad nulou.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rok na psání.
1: A je to tady, rockeři, rok na přání. Celá hodina je podle vás za 3, 2, 1. Teď volejte mi do studia na číslo 725-844-424 anebo pište na Facebook do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Samozřejmě mám to tady otevřený a budu to sypat samozřejmě jeden song za druhým podle vás. A nebudu to zdržovat, celá hodina je podle vás. Scorpions, You and I, o to si zavolala Eliška před chvílí. Je to věc z roku 96, tak pojďme si to společně užít.
0: Rock Radio.

Zdravím Radku a spol, který prosili ke grilovačce a dobrému pivu Kerny. Zahrál jsem Blízko nás z roku 88. A my pokračujeme, máme rok na přání, celá hodina je podle vás. Niky mi píše, ahoj, můžeš prosím zahrát moji velké lásce Tomovi něco od Volbeatů a že ho moc miluju. Díky, Niky. Nádherná zpráva, Niky. No a Volbeat jsem vybral Mary Lvo z roku 2016, tak si to společně pojďme užít.

0: Rok na přání na Rock Rádiu v plném proudu 18.18, no a vy si píšete do Messengeru a voláte samozřejmě do studia na číslo 725 844 424. A já to budu samozřejmě sypat dál, teď mám jednu z mých oblíbených písní, vlastně co se týče rockové muziky, tak vůbec. Ahoj do Rock Rádia, prosím zahrát pro mého přítele Láďu Iron Maiden Fear of the Dark. Děkuji moc, ten nejlepší rádio od přítelkyně Evičky. Evičko, já tě zdravím a děkuju moc, že jsi vybrala právě tohle, což si samozřejmě užiju i já tady ve studiu v Praze.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Trautenberg,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Vypsaná fixa,
3: Krucipisk.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.

0: Rok na přání je v plném proudu, no a rokeři hrajou pro vás celou hodinu. A jdeme do posledního bloku právě v roku na přání pro dnešek. A dáme si Ozzyho Osbourna s Kelly Osbournovou Changes. O to si napsal Honza. Čau, zahraješ prosím Changes od Ozzyho, díky pro všechny. No a já pro všechny samozřejmě už za chvíli tady v rámci roku na přání pustím tohle. Vy můžete ještě pořád stále psát do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song.
1: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Metallica, Enter Sandman z roku 91, samozřejmě lidově říkajíc Black Album, album Metallica, moje nejoblíbenější. No a to si zavolal před chvílí na číslo 7258444224, mě tady do studia Kája. Rokeři, my už jdeme do finiše právě roku na přání, ještě tady mám pár písní pro Káťu, Angel pro svého přítele Tomáše od Aerosmith, no a Fallout Boy, Lake Effect Kid už za 3-2-1, teď z roku 2018, no o to si samozřejmě Karolína zavolala před chvílí taky. Děkuju moc, že takhle aktivně píšete a voláte do studia Rock Rádia v rámci roku na přání. Zítra si tohle zopakujete, no a samozřejmě my se uslyšíme příští víkend zase teda ve změně v sobotu ráno a v neděli ráno. No a až skončí rok na přání za chvíli, tak od Rock Rádia neodcházejte, protože máme rockový referendum, kapelu Saxona a jejich album samozřejmě, který můžete slyšet celou hodinu nepřerušovaně a bez keců.

Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Vše pro bagr, CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr, CZ.
9: Ratatararata, trička, potisk, trička, bela, CZ.
10: Ahoj, rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
11: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

let. Už tě znám. Schody do nebe kloužou jak led. Ruku ti dám.

tolik, tolik cest, co tě k ním dovedou.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dabu.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15
0: rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

salády koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šámazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zarecituji vám nově objevenou Cimrmanovu báseň, která má zvláštní název Ažmilit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman, Ažmilit. Ažmilit odhalí pamětní desku. Plesání, to bude lesku, snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až mi lid odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
0: Rock Radio, konec legrace.

Na kraji pódia stojí faninka, pohupuje tělem do rytmu z lehínka. Chce si zaplavat, sem tam se ponořit, do moře lidských hlav, a tak čeká na svůj hit, na svůj hit.